V našich sedembanských mestiech mají se všade půl šiestej šichty za týždeň a každá 8 hodin vyrábat a stavat. Který šefár, hutman aneb haviar hore poznamenané šichty bez hodnoverných a slušných príčin nevykoná, než zamešká, aneb který jest v práci lenivý a zahalčivý, takže svou povinnost bedlivě nevykonává, ten a takový času, neb i každého týdne má a může býti z roboty zložený a k tomu ještě má býti i pokutovaný. Tak chceme a prísně rozkazujeme, aby žáden šefár, hutman, haviar, neb jakýkoľvek delník proti nám a našim potomkům, jakožto jsme nejvyšší vrchností, žádné špuntování, spiknutí a vzbúrení, lstivé rady spoluscházení, aneb jiné, tem podobné věci zle nečinil ani slovem, ani skutkem. Zjevně neptajně, žádným způsobem, podobné tež i sami proti sobe a mezi sebou rotu nepriatelsku nemají se scházeti. Ale mali někdo nejakové ublížení, to našemu Bergmajstrovi neb Bergrichterovi oznámiti. Který pak proti tomu učinil a takových oznámených věcí se dopustil, má život i mení své utratit.

0: Z veľkej diaľky z Prahy pricestoval na stretnutie speváckych zborov do Budapešti zbor Kamera Chabra. Dirigoval ho Zdeněk Fojt.
1: Čítala som o vás, že Kamera Chabra má aj tú misiu, že navštevovať krajanské skupiny. Ako ste sa dostali do kontaktu s ozvenou našou?
2: Skutečně jezdíme, teď jsme byli dokonce v červenci, jsme byli v Srbsku, kde jsme zpívali asi ve třech městech a vesnicích. A tak jezdíme prakticky, dá se říct, skoro každý rok, příští rok bychom měli jet do Rijeky. My jezdíme, kde nás pozvou a kde se dá. Jezdíme třeba i na Ukrajinu, byli jsme i v Gibraltaru. A když nám někdo pozve, tak rádi prostě přijdeme. Pozvání a zaspíváme. No dneska vám zaspíváme Jenáčka, ukvalské písně a pak zaspíváme z Antonína Dvořáka z Moravských dvojzpěvů, ale protože jsme normální jako smíšený sbor, tak zase Janáček upravil některé ty dvojzpěvy pro čtyřhlasý sbor, tak z toho zaspíváme taky tři písně.
1: Aké místo má ve vašem životě Kamera Chabra?
2: No ta Kamera Chabra je jedna součást mýho hudebního života, protože já kromě toho vedu jako big band v Praze, jako swingovou muziku. A tohleto jsem zdědil prostě po panu profesorovi Mátlovi, který jako dost těžce onemocněl a už to prostě nemůže dělat. Já jsem ale v té Kamere Chabry zpívám asi už 10 let, protože jsem se tam přistěhoval a paní Doušová mě tehdy jako pozvala a od té doby tam prostě působím.
1: Jaká je to partie?
2: Já bych řekl, že velice dobrá. Jinak by to asi nemohlo dál pokračovat. Prostě ty lidi si tam rozumějí a je to fajn. Jako. Bohužel jsme na okraji Prahy, takže se těžko schánějí noví lidi, kteří by tam k nám jezdili, ale takový to jádro se pořád drží a navíc tedy spolupracujeme s některými členy z Ostravy, kteří jsou tady s námi taky a tak máme takový, jak se říká, holport.